0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ostatně rádia, aby přijde vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost z vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez nich gesta i včiny a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

senátu. Státu vždy třeba notáře, jenž podobá se nádhernému strodi. Tím víc paštikáře, na němž jeho stát staní vždycky stojí.

0: blbněme každý sám,
1: že by se dalo blbnout taky spolu.
0: A chceš pistoli nebo samopal?
2: Pistoli.
0: Dobře, tak ukaž, jak budeš střílet. Jo, to je dobrý. A já? Tak jdem, jo?
2: A jsi mrtvej.
0: Jak to?
2: Teď jsem tě dostal.
0: No počkej, teď já jsem...
2: Ne, teď jsem tě trefil.
0: No počkej, ale to už si dávno měl střeva na parávníku.
2: Ne, ty jsi mrtvej.
0: Ale ty jsi mrtvej.
2: Teď jsem tě trefil do ramene, jsi
0: no
2: mrtvej.
0: Ale to už jsi byl dávno mrtvej, ty už jsi neměl
2: střílet. Ty jsi mrtvej, ne, ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi normálně mrtvej.
2: Jsi mrtvej, říkám,
0: ty jsi mrtvej.
2: Ty jsi mrtvej. Ty jsi mrtvej.
0: Ty jsi mrtvej.

tak odjíždí poslední kovboj a nerad vráží do lidí. Tak odjíždí poslední kovboj a nikdo z vás ho nevidí.

0: My jsme kapela
1: Pipes and Pints
0: a zdravíme rádio
2: Kloskov. Yeah.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařile ze slov a vět, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na olšanech.

nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Nový zážitek hodnotný, lepší než smrdět u plotny. Dneska už nikam nespěchám, zlákat se ničím nenechám, v klidu si luštím křížovku, miluji jen svou pohovku. Na ní jsem zkoušel plně žít, na ní jsem našel pravý klid, škoda, že mládí nezbedné, smysl.

0: plný hodnotný, skončil a smrtím uplotný. Můj život plný hodnotný, skončil a smrtím uplotný.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
2: Laskovo!

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence Kudrna. Nechoď.

I naše generace má svoje kajícníky a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou zemi.

málo času zbývá, já to se rychle stmívá. Co dřív jsem napsal, nejde číst, tak si dám ještě dvě deci, já, a ve své kleci zas začnu lítat jako píst.

0: já než jaká jsem ztracený většině, vždycky než se najdu. A sotva se najdu, tak se zase ztratím.
1: Právě posloucháte Radio Tloskov.

Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za

0: Tady je Rosa Uhlíř, já zdravím posluchače rádia Tloskov.
1: Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Bledá bílo u spinetu, poslouchám tě se zájmem. Ale zanech toho menuetu, zkus to třeba s rektajmem. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady. Když přistoupíš na tu fušku, hradím všechny náklady a donesu ti sladkou hrušku ze zámecké zahrady.

uslyšíme až zajtra, u suchýho až litra. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Život je tak strašně krátký, letí, letí, uletí. Nač jej marnit kolovrátky z 18. století. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Zuj si ty bodky, co tě tlačí, přečeš si to dol na copy. Si zvadlá kytka v květináči, vzkřísí tě jen si.

Kraj pódia stojí faninka, pohupuje tělem do rytmu zlehínka. Chce si zaplavat, sem tam se ponořit, do moře lidských hlav, a tak čeká na svůj hit, na svůj hit.

0: Tady
1: Klára
0: a Honzík
1: z kapely
0: My tři a vy. Zdravíme
1: Tloskováky
0: a posluchače
1: Rádia
0: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.
2: Have you ever heard of rock and roll? Study this book.
3: Jedna, dva, tři.

у дверей 225. Jistá Věra Nováková šla se právě koupat. Večer chce jít do vinárny slaný mandle chroupat. U kasáren vyzvedne si desátníka oldu.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

třeba pálit mosty, stůj, co stůj, životy jsou plné přeletů. Jeden otisk ve mně

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili. Na cestě železnicí usínali.

0: The following broadcast is to Czechoslovakia.
1: Vážení přátelé, dobrý večer. Posloucháte druhé večerní vysílání z Ameriky. Do Washingtonu je

Dal jsem na plotno vodu, zapnul plyn, nasypal černou mletou kávu do hrníčku, pustil jsem desku, trojku Queen, zapálil na stromečku

pokojem voní čerstvé konopí. Z ledničky vytáhnu sem kapra z neuláka, až se mi celý roztopí. Z balkónu do tmy z plných plic si zaulákám.

0: si pojeden.
1: Kde kdo staví zámky, buduje svůj velký hrad, a já za tou bílou lodí rozjedu se rád. Vídávám jí oknem, jak pluje oblohou, lidi remcaj s moknem, no to si pomohou. Neví, jak je pěkný na teplém dešti stát, a já za tou bílou lodí rozjedu se rád. Chci vidět bílý skály a rudý pohoří,
0: ty, co jsme o nich hráli, tam, kde ohně hoří.
1: Chci jen tak chytat lelky, žirafy, klokany,
0: no ale musí být velký na foťák od mámy.
1: Tam za tou bílou lodí bílými berany do světa se chodí na všechny strany. Dost lidí se bojí, že řeči neumí, ale ten, kdo o to stojí, ten ti rozumí.

0: Štěpán Kojan z kapely Kex zdraví posluchače Rádia Tloskov.
1: Příběh, který teď hodlám vyprávět, v sobě skrývá víc moudrosti než 10 jiných příběhů.
2: Jsem s ním. Moudrost to je moje.
1: Nevím, jak se ti zalíbí, Šašku. Je o kráse a chytrosti.
2: Tak to je příběh o mně, paní.
1: Opravdu si Šaše.
2: Paní Brigito, rád připustím, že jsem ošklivý, za to však poslouchám. A rád třeba i o kráse.
1: A naslouchat je známkou moudrosti.
2: Aspoň ta chytrost, že mi zůstala. Tak povídej, jsem jedno ucho, nevidíš?
1: Byla jednou jedna královna a ta pověla tak ošklivého skrčka,
2: ale ne,
1: že všichni nad tím úžasli. Bylo smutno v tom království. Ten chlapeček byl tak ošklivý, že byla hrůza na něj pohledět.
2: To muselo být v zámku radosti.
1: Jsou však děti, které rostou do krásy. Škaredé kačátko se náhle promění v labuť spanilé krásy.
2: Ten příběh, jako bych už znal.
1: Ten chlapec ale dozrál k ošklivosti, která ve světě neměla obdoby. Měl pitvornou tvář s odulým nosem, šilhavýma očima. Na zádech velký hrb, jednu nohu kratší, když šel, klátil se a belhal, jako by sám nevěděl, na kterou stranu jde. Ruce měl dlouhé jako opice, na hlavě houští vlasů jako rozcuchaný chochol. Nikdo mu neřekl jinak než princ Chocholouš.
2: Ale ne, ne, ne, ne, už dost. Toho by se muselo polekat i zrcadlo.
1: Princ měl však jednu vlastnost, kterou mu každý mohl závidět.
2: Takový šereda? To jsem tedy zvědav.
1: Když se narodil, u kolébky stála víla. Předpověděla, co nikdo nečekal. Nebudu tvrdit, že je půvabný. Má však dar ducha. Bude chytrý jako málo kdo. Bude moci svou chytrost předávat jako dar těm, kteří to budou potřebovat.
2: Takových je. Sám bych si taky vzal.
1: Chlapec rostl a i když nebyl hezký, dobýval si úcty chytrostí. Všemu se snadno naučil, všemu porozuměl. Kde komu dobrou radou posloužil. Ve své ošklivosti zůstával však sám, bez přátel, a byl proto dost smutný.
2: To se mu nedivím.
1: Princ dospěl a zmužněl. Co se vzhledu týče, bylo nepříjemné na něho jen pohlédnout. Sotva však promluvil, jako by posluchače očaroval. Lásky se ale od nikoho nedočkal.
2: Pořádně smutný příběh mi tu vyprávíš.
1: Někdy to bývá naopak. V sousedním království se narodila princezna. Víla, co byla u královny hostem, povídá. Ta dívka bude krásná jako ranní slunce. Její pohled bude hladit jako něžný paprsek. Bude však hloupá jako nejhloupější z lidí. Každý nemůže mít všecko, povzdechla. Královna na to začala ihned prosit. Nedalo by se krásy trochu ubrat a přidat aspoň ždibec důvtipu. O hloupou holku nikdo nestojí. Co se týče důvtipu, to není v mé moci, povídá víla. Proto má paní, nemohu nic udělat. Ale pokud jde o krásu, nezanedbám nic, čím bych vás mohla potěšit. A tak jí dávám do vínku moc učinit krásným toho, kdo by se jí zalíbil.
2: Ale to jsem měl vědět včas.
1: Princezna Melisanda, tak ji pojmenovali, rostla do krásy.
2: To si nechám líbit.
1: A jak víla předpověděla, s důvtipem ale byla na štíru. Když byl na královském zámku bál, sjeli se ze všech končin princové. Přilákala je princeznina krása. Nakonec se však všichni rozutíkali. Melisanda se na jejich poklony jen hloupě hyhněla, kroutila očima, vzdychala, špulila pusu a jen ji otevřela, vypadla z ní hloupost.
2: Aj.
1: Nakonec se všichni nápadníci točili kolem její sestry. Ta nebyla tak hezká, ale každé její slůvko přesně sedělo. Melisanda zase nebyla tak hloupá, aby si toho nevšimla.
3: Co z toho, že jsem hezká? Půl své krásy bych dala za to, abych uměla pořádně odpovědět. Ale takhle...
1: Muzikanti dohráli. Princové odjeli a Melisandě zůstaly jen krásné oči pro pláč. Ošklivá princezna se brzy provdala, stala se moudrou královnou. A krásná zůstávala na ocet. Smutná jako osamělá bříza v poli.
2: A dál? Co dál? To musí mít nějaký lepší konec.
1: Slzy pro hloupost jsou hloupé. Sami pranic nespraví. Jednou tak Melisanda odešla do lesa, aby si poplakala nad svým neštěstím. Šla daleko, až na hranice království. A najednou...
4: K čemu ten smutek? Pro vaši spanilost je smutek špatným průvodcem.
3: Kdo pak jste?
1: Před princeznou stál ošklivý skrček.
2: Chocholouš.
1: Princ Chocholouš. Melisanda se dívá skrze slzy. Stojí před ní malý hrbáč na tenkých nohách. Vypadá jako pavouk s rancem na zádech. Nos jako placku, křivě sražený, nad ním oči, každé kouká jinam. Místo napomádovaného účesu, rozčepířené křoví štětinatých vlasů.
3: Já vás neznám. Co tady chcete?
4: I když při křtu mi dali mnohem lepší jméno, říkají mi všichni Chocholouš.
3: Chocholouš?
4: Odpusťte, milá slečno, že se vám vnucuji. Už dlouho toužím seznámit se s vámi. Tolik jsem slyšel o vaší kráse. Ale jak bych se mohl opovážit? Nemohl bych jen tak přijít na zámek. Tam bych se setkal jenom s posměchem. Konečně mi přeje štěstí. Pověst nelhala. Jste mnohem krásnější, než se povídá.
3: Jak kráčíte, pane?
2: Tohle, že řekla?
1: Vždyť byla hloupá. Nezapomínej.
4: Krása, to nemůže vědět nikdo líp než já, kdo jí postrádá. Krása je tak veliká přednost, že vyváží všechno ostatní. Kdo jí může ocenit lépe než ošklivec? Nevím proto, co by vás mohlo trápit.
3: Tak vám to řeknu. Raději bych byla ošklivá a aspoň trochu chytřejší. Co je platná krása, když je člověk hloupý? Snad je hloupá i tahle otázka.
4: Ne, ptát se není hloupé, milá slečno. Kdo si je vědom své hlouposti, nemůže být hloupý. Možná, že bych vám mohl pomoci.
3: Vy? A proč?
4: Protože vaší krásu už dávno miluji. Dobrá víla, která stála u mé kolébky, říkala, že je to v mé moci.
3: Ale co? Nerozumím tomu.
4: Člověku, kterého si zamiluji, mohu přidat tolik ze své chytrosti, kolik si oba budeme přát. Láska prý tohle dokáže. Můžete být tak chytrá, jak budete chtít, protože vás miluji. Jestliže se ovšem za mě provdáte.
2: A safra porte. To je ale pěkná léčka.
1: Ty nevíš, jaká umí láska dělat osidla.
3: Vdát se. Za vás. Proč?
4: Chápu, že vás má nabídka zarazila. Vím, jaký jsem. Ani trochu se vám nedivím.
3: Já vážně nevím. Chcete to vědět hned?
4: Ne, ne. Nechci, abyste se ukvapila. Máte na rozmyšlenou celý rok. Sejdeme se pak na tomto místě a já si vyslechnu vaši odpověď. Souhlasíte, krásná princezno?
3: To vám mohu slíbit.
1: Díval se za princeznou, jak odchází. Jeho moudrost mu našeptávala, že někdy se čekat vyplatí. A princezna si říkala,
3: Je sice ošklivý, ten princ, sama však nejlíp vím, že krása není všecko. Pěkně se s ním povídá. V rozumu má dost pro oba. Někdo se třeba bude smát. Ale mně bude dobře. Tak ať se smějí, hlupáci.
2: Tak se mi zdá, že už aspoň trošičku toho ošklivého brouka začínala milovat.
1: V paláci se nestačili divit její proměně. Najednou, jako by to byla jiná princezna. A znovu se začali sjíždět princové. Byli bohatí, urostlí, hezcí. A ona přesto myslila na slib, který dala škaredému brouku s posměšným jménem Chocholouš.
2: Vždyť to povídám.
1: Myslila na jeho nehezkou tvář, přihrbenou postavu s pavoučíma nohama. A její myslí proplouvala laskavá slova, která od něho slyšela.
3: Nevím, co dělat, tatínku. Neporadíte mi?
1: Jsi svou vlastní paní. Sama si poznala, co je moudrost bez krásy a krása bez moudrosti, řekl jí král. Záleží jenom na tobě.
3: Když já sama nevím.
1: Šla tichým lesem na ono místo jako před rokem. Vždyť přece slíbila dát odpověď. A jak tak jde, najednou slyší vyhrávat. Pod stromy vidí dlouhý bílý stůl, v pozadí zámek, ve kterém dosud nikdy nebyla. Pod terasou vyhrává orchestr, kolem stolu se rojí kuchtící číšníci a sluhové.
3: Pro koho chystáte ty hody?
1: Pro prince Chocholouše, řekl jí udýchaný kuchtík v rozběhu. Bude mít dnes svatbu. Bere si ze sousedství princeznu. Prý poznala, co váží moudrost a co ošklivost.
2: A heleme se. A co princezna?
1: Zastyděla se. Když princi slíbila, že za rok odpoví, to byla ještě hloupá. Potom zmoudřela. Princ jí dal něco ze své moudrosti, přesně jak víla tenkrát předpověděla. Ale co ona? Co má udělat? A najednou se po trávníku belhavým krokem blíží ten, na kterého právě myslila. Belhá si jako prapodivný brouk, hlavu na stranu, ruce se mu klátí.
4: Jsem rád, má milá, že jste dodržela slib.
3: Já vlastně ani nevím.
4: A vaše odpověď?
3: Nemohu tvrdit, že už jsem se rozhodla. A obávám se, že se sotva rozhodnu, jak byste si přál.
4: Dal jsem vám všechno, co jsem mohl dát. Jako hloupá jste si mě vzít nechtěla. A co teď řekne chytrá žena, kterou jste se stala?
3: Řekne vám na to, že si váží vaší chytrosti. Že se obdivuje vaší trpělivosti, jemnosti a něžnosti.
4: Překážkou je tedy už jen má ošklivost?
3: Abych se přiznala.
4: Rozumím. Snad ale i vám dala dobrá víla už při zrození velmi vzácný dar. Učinit krásným největšího ošklivce, pokud ho dokážete milovat.
3: To není nemožné. Ano, máte pravdu. Ten dar vám mohu dát.
1: Sotva princezna pronesla ta slova a podívala se na prince před sebou očima svého srdce. Viděla krásného a ztepilého muže. Snad to způsobilo kouzlo dobré víly, snad sama láska, s níž na moudrého prince pohlédla.
2: Ano, láska. Láska je mocná čarodějka.
1: Najednou neviděla ani hrb, ani klátivé ruce, šilhavé oči, křivý nos. Protože sama láska je největším kouzlem.
2: To platí dokonce i pro šašky.
1: Chtěl jsi šťastný konec? Máš ho mít.
3: Teď budu šťastná. Doufám, že i ty, princi. Dík moudrosti, kterou jsi mi dal, už nevidím, jak vypadáš, ale jaký jsi.
4: A já zas díky tobě necítím svou ošklivost a vážím si tvé moudrosti. Teď už mám jenom jednu otázku. Bude souhlasit i tvůj otec? král?
3: O to se ráda postarám.
1: Prolétli lesem jako na křídlech. Je známá moudrost, že láska svět přemáhá. Přemohla i krále. Ženich byl ošklivý, ale moudrý dost. A ona krásná s troškou moudrosti. Nemůže být nic krásnějšího, než když se moudrost snoubí s krásou a když je srdce hostem rozumu.
2: To si má paní řekla náramně. Ani Šašek nemá už co dodat.

0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No, a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

spýtam. Svabonka tichá a ja jí mám vzít a nést. Koberci květů někam do jiných světů, jen pryč z těchto měst a hvězd. Kde zas bude tančit

0: Už to pro mě není. Už jsem starý. A už jsem unavený starý. Big Beaťák.
1: Už za 3/4 století lásko budem slavit 100. Otevřeme víno, sedneme si na pohovku, na staričkým gramofonu pustíme si Floydy.

Už za tři čtvrtě století nám bude lásko 100 let. Nejspíš budem utahaní jako pérka rulet. Na stařičkým gramofonu pustíme si Queeny.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísi. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo,

Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

stavím ti dům z bílého kamení, dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád, postavím ho pevný, na věky bude stát.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Annou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Dobrý den, tady Richard Tesařík, Jojobent, já zdravím posluchače Rádia Tloskov a přeju vám, ať vám to vydrží co nejdýl do Rádia Tloskov.
1: Na kosku cukru kapku si dám a potom malou chvíli počkám, až zvláštní věci začnou se dít.

místností židle pochodujou a žáby listím se sprchujou, z šuplíků pštrosy vykukujou, svý krky ke mně natahujou. A dítě v lůně mámy hoří a všude oheň vítr rozvál, pak kouřem nápis v nebi tvoří.

Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruku.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

Tak já zdravím Rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijde vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

Včera jsem vyšel proti proudu času. Na břehu poci přišel jsem, našel pramínek vlasu. Čí jsi byl, jak dlouho tady ležím?

tváří chce jich očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak lemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil, zavolal mi lék.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemusu prijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy,

0: Vážení posluchači, staré pecky se pomalu chýlí k závěru. Co dodat? Nezbývá, než se spolu rozloučit a také poděkovat. Nejen vám, kteří jste s námi strávili nejednu příjemnou chvilku, ale také umělcům, kteří nelitovali námahy ani svého tolik vzácného volného času a tohoto jistě nesnadného úkolu se zhostili v skutku na výbornou. A věřte, že to byla práce věru nelehká, ale komu čest, tomu čest. Jistě už se ptáte, kdo? Kdo nám to celou tu dobu tak pěkně učinkoval? Luboš Novotný, Jaroslav Nejeschleba, Eva Křížová, Luboš Svatoš, Karel Markitán, kroužek mladých houslistů ve složení Ivo Viktorin, Vlasta Redl, Petr Vavřík, Jitka Bédiová, Radek Šopík, Redlův dětský rodinný orchestr pod vedením Hany Kabeláčové a Lucie Redlové, no a také já, bezejmenný moderátor, který vám touto cestou přeje příjemný zbytek života.
1: Chcete si nechat zahrát písničku na rádiu Tloskov? Posílejte nám svá přání e-mailem na radio@tloskov.cz. Přidat do e-mailu můžete i audiosoubor s vaším vzkazem, který před písničkou rádi odvysíláme.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody se utopil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách, Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

Bystrici na konci roku dal jsem si několik loků. Po visce s ledem ležím teď s vředem, s angínou se streptokoků. Po visce s ledem ležím teď s vředem, s angínou ze streptokoků. A viděl jsem u Kutný hory plazit se i psena z nory.

Viděl jsem na Bílé hoře vylézat z brlohu tchoře. Brloch pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. Brloch pak vzali, přejmenovali, smrad ale zůstal i v noře. V bazaru pod Pražským hradem vexlujem, šmelíme, kradem. Po nějakým čase skončíme v base, alespoň neumřem hladem. Po nějakým čase skončíme v base.

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
0: A zdravíme rádio
2: Tloskov!
3: Yeah!

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Já chodíval jsem denně do učení poctivě. Já učíval se denně na soustruhu ohnivě. Já učíval se denně a soustružil kolečka. A po každé směně od špondyliaka

Já učil jsem se denně, jak pilník kleště ovládat. A snad každý večer jsem šikovnější chodil spát. Já piloval jsem pilně, pravidelně jed i spal. Zmazán od pilin silně, že nepoznal mě, kdo mě znal.

Já učil jsem se chutěm, jak dráty rovnat, ohýbat. A zdrcen jsem byl zcela, když nemohl jsem najít drát. Když jsem svůj neměl, tak sousedovi jsem ho šlohnul. Nejdřív jej narovnal a v zápětí hned

Nohavice, vrhly se nám kolem krku, polibky nás dusily. Jak ty zlaté rybky jsme jim po třech přáních splnit museli, než nás pustili. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

v Ostravě a ty holky s náma dokázali držet krok. Na leda, co jsme byli zvyklí, ale tohle to byl pro nás zážitok. Byly to holky z jiných planet, Anča, Božka, Karin, Žanet.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: Rádio Tleskov je náš nejlepší kamarád.
1: Příběh druhý. Jak Radovan s Kateřinkou vymysleli psí ukolébavku. Jednou ráno tatínek vstal, otevřel okno do kořán, přehlédl oblohu od obzoru k obzoru a řekl: nebe jako vymetené, nezaprší a nezaprší. Sláva, to budeme muset zalejvat a kropit, zaradoval se Radovan. A hned se vysoukal z noční košilky a vzal si smeták, aby sundal z vysokého věšáku trenýrky a slaměný klobouček. Venku bylo krásně. Včely už byly v plné práci a z květů jim vykukovaly jen zadečky. V koruně lípy zpíval každý pták svou vlastní písničku a přece to šlo krásně dohromady. Pospěš si, zahuhlala hadice. Zalévat se má br... Hadice se zakuckala, jak na ní Radovan šlápl. Brzy ráno a nešlap na mě. Promiň, pohladil jí Radovan po hřbetě. Promiň, já nerad. Když chtěl zahradnický chlapeček otočit kohoutem, aby pustil vodu, ukázalo se, že když tatínek něco utáhne, je to skutečně utažené. Radovan musel přibrat na pomoc Kvika. A nevymyslel to špatně. Konec jeho řetězu provlékl kohoutem a pak společně se psem zabrali. Kvik se snažil. Od jeho zadních nožiček lítaly spršky hlíny, jak se snažil, a Radovan se snažil tak, že mu oči lezly z důlků. Takový nápor nemohl kohout samozřejmě dlouho vydržet a tak to vzdal a povolil. Proud vody škubnul hadicí, Radovan zvolal hurá a maminka, která opodál plela záhon, se šla převléknout, protože dostala studenou sprchu rovnou na záda. Promiň, mami, já nerad, řekl Radovan, protože věděl, že když někomu ublížíme a hned se omluvíme, je ta škoda rázem umenčená. Jak hadice pouštěla vláhu na hlávky salátu, občas nespokojeně zaprskala. To je v začátcích kropení normální, protože musí vykašlat vzduchové bubliny. Ale když to nepřestávalo, povídá Radovan, co to s tebou dneska je?
2: Zloděj, řekla hadice. Prsk, fuj, zloděj.
1: Zloděj? Kde?
2: Tady, prsk a tady.
1: Kropí hadice prázdná místa v zeleném záhonu. A je to pravda pravdoucí. Radovan zavře vodu a spěchá tu novinu ohlásit tatínkovi, který právě obsluhuje zákazníka. Tatínek, to se ví, zesmutněl. Tak to vidíte, pane, řekl. Takovou práci nám ten salát dal, než jsme ho v pařeništi ze semínek vypiplali a pak přesadili. Záda jsme od toho měli bolavá, kolena otlačená a pak si přijde takový nenechavec a klidně nám ho ukradne. Ale to je tím, že máme tak mizerného psa. Ve dne lelkuje a v noci spí jako pařez. Kvik asi dobře věděl, že se mluví o něm, poněvadž se schlíple odplížil do boudy a odtud jedním okem koukal a jedním uchem poslouchal. Ten pes musí z domu. Někomu ho dáme a koupíme si pořádného hlídače, rozhodl se tatínek a podal zákazníkovi svazek řetkviček. A ten zákazník vám pojednou na Kvika tak divně pohlédl a řekl: mně by se ten váš pes líbil. Mně by nevadilo, že nehlídá. A při těch slovech se olízl. Tak si ho vemte, vykročil tatínek k boudě. Ale v té chvíli se mu Radovan pověsil na nohu. Tatínku, prosím tě, ještě to s ním zkusíme, zaškemral upěnlivě. On už bude hlídat, viď Kviku, že budeš ode dneška strašně hlídat. Na ta slova Kvik zalezl do boudy celý.
2: Zeptejte se zítra, pane, řekl tatínek. Ještě mu dáme možnost.
1: Dobře, psi já mám moc rád, odpověděl sladkým hlasem zákazník a nejhorší bylo, že se zase olízl. Za plotem zahradnictví se ozvalo slabé brzání a pískání a to už Radovan věděl, kdo to přichází a přijíždí na návštěvu. Kateřinka se svým kočárkem, který by potřeboval namazat. A my si musíme říct, kdo je Kateřinka. Je pihovatá, brýlatá a krásná.
2: bydlí na sídlišti až v 11. patře věžáku, což je tak vysoko, že ani ptáci tak vysoko nehnízdí. Kateřinka občas sejde sem do zahradnické nížiny, buď aby koupila salát, mrkev či kedlubny, nebo jen tak, aby navštívila Radovana. A když někdo chodí za někým jen tak, aby ho viděl, pak je proto jediné vysvětlení, že ho má rád. Kateřinko, zajásal Radovan, ty mi jistě pomůžeš, protože jsi moje jediná a nejlepší kamarádka. My musíme našeho Kvika ukolíbat, aby se pořádně vyspal a v noci byl vzhůru a hlídal. Tak ho uspíme, řekla na to Kateřinka. A hned vyndala z kočárku svou mrkací panu a uslala jí ve stínu psí boudy. Místo mrkačky uložili děti do kočárku Kvika a přikryli ho peřinkou s krajkami. Znáš nějakou psí ukolébavku? Napadlo Radovana. Neznám, ale vymyslím. Děti strkali kočárek tam a zpátky přes drny, aby to hodně drncalo, protože čím víc to drncá, tím dřív se dítě utrmácí k spánku. A Kateřinka zatím vymýšlela ukolébavku. Spinkej, spinkej, pse, začala. Kvik v kočárku zakňučel. Nekňuč, netrap se, zaspívala holčička a otočila se na Radovana, jestli se mu to líbí. Toho otočení využil pes k tomu, že tiše opustil kočárek a zmizel v boudě. Zavři svá víčka, pokračovala Kateřinka ve zpěvu. Dej si šlofíčka, dokončil ukolébavku Radovan. A máme to. A potom děti posílali kočárek jeden druhému a procítěně to zaspívali v celku. Spinkej, spinkej, pse, nekňuč, netrap se, zavři svá víčka, dej si šlofíčka. Kateřinko, to je tak výborná ukolébavka, pochvaloval si tiše Radovan, že bysme s ní možná uspali i Bernardína. Podíváme se, jak spí. Děti opatrně odhrnuli peřinku. Když zjistili, co my už víme, že po Kvikovi zbylo na polštáři jen pár chlupů, Radovan rozčileným hlasem zvolal: Kviku! Po chvíli váhání vystrčil pes z boudy hlavu, provinilýma očima o chlapečka zavadil a pak se radši díval jinam, jak to dělá každý, kdo nemá čisté svědomí. To je ostuda, popadne ho Radovan a znovu ho vsadí do kočárku. My se tady s tebou uspáváme, ukolébavku ti složíme a ty se takhle odvděčuješ. Okamžitě koukej spát. Když mu děti znovu přespívali psí ukolébavku a nahlédli do kočárku, ukázalo se, že Kvik okusuje chrastítko. Dobře, jak chceš, řekl Radovan a vyhodil psa ven. V noci budeš ospalej, žádnýho zloděje nechytíš a půjdeš od nás pryč k tomu pánovi, co se olizoval. Ach jo. A měl bohužel pravdu. Ráno byla v záhonech salátu další vykradená místa a Kvik za celou noc nezaštěkal. Tak já se jdu zeptat na toho pejska. Olízl se hned po ránu ten divný zákazník. Tatínek odvázal Kvika od boudy a řekl, tady ho máte, takový pes není v zahradnictví k ničemu. Radovan se na to smutně díval a pak to nevydržel a znovu se tatínkovi pověsil na nohu. Tatínku, dneska v noci toho zloděje chytí, to ti slibuju. Tatínek si změřil závaží na své noze a pak řekl, kvůli tomu dítěti počkáme do zítřka, pane. Psi já mám rád, řekl zákazník. Tenhle vypadá, že je dobře živený. Sehnul se, že si na Kvika sáhne, ale ten se po něm zlověstně ohnal a zalezl do boudy. Vy si jistě říkáte, jak mohl Radovan tatínkovi slíbit, že příští noci ten jejich nehlídač oka nezamhouří. Říkáte si, leda, že by měl v hlavě nějaký důmyslný plán. A taky, že měl. Přímo nad vchod Kvikovy boudy zatloukl hřebík a na ten hřebík zavěsil zvonec. Od toho zvonce natáhl dlouhý provázek a zavedl ho oknem až do své postýlky.
1: Když dostal od maminky pusu na dobrou noc, přivázal si konec provázku k noze a klidně usnul. Věděl totiž, že bude mít jako vždycky živé sny. A ty právě potřeboval. Na Kvika taky šlo spaní. Jak to měl ve zvyku, pohodlně si položil hlavu na tlapky a zavřel oči. Ale zrovna té chvíli měl Radovan živý sen. Zdálo se mu, že ho chce klovnout obrovská slepice. A jak s ní začal zápasit, mlel sebou na postýlce tak, že zvonek nad Kvikovou hlavou zvonil jako blázen. Ospalý pes zvedl hlavu. Když mu zase poklesla, snesl se na Radovana další živý sen. Byl to sen potápěcí. Chlapeček plaval mezi vodními rostlinami a kopal nožičkama, aby unikl chobotnici s jedním okem uprostřed čela, což mělo za následek, že se zvonek nezastavil. Kvik začal tušit, že se dneska nevyspí a mrzutě zazýval. A v tom se to stalo. Noční vánek mu zanesl do čenichu podezřelý pach. Pes zavětřil a zjistil, že je to pach ostrý a to zlodějský. Okamžitě se rozštěkal na poplach a blesku rychle se rozhodl, že se utrhne z řetězu. Utrhl se i s řetězem a neohroženě vyrazil na pachatele. Okna v zahradnickém domku se rozsvítila, tatínek v noční košili a s dlouhou baterkou v ruce se vřítil ven a posvítil ptáčkovi do obličeje. A víte, kdo to byl ten zloděj? Hugo. Ano, zlý výrostek Hugo. Že se nestydíš, holomku, řekl smutně tatínek. Zloděj salátu. Zítra to ohlásím ve škole a dostaneš dvojku schování. A kdo ví, jestli ne trojku, poněvadž si tu už po třetí. Když dal Hugovi tvrdou zahradnickou dlaní záhlavec, přehodil ho přes plot a šli spát. Když procházeli kolem psí boudy, řekl Radovan: tatínku, že Kvika nedáme pryč. Necháme si ho, jelikož se osvědčil, řekl tatínek a uznale psa pohladil. Pak zakopl o nějaký provázek. V boudě to zazvonilo, tatínek se usmál, podíval se na svého synka a pohladil ho také. To jsme si zase užili světa, vzdychl šťastně Radovan, když se uložil do vyhřáté postýlky. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Nechali to, co kotě povídě, jedním pohledem to my ani slovy povědět nesvedem. Věř, že kotě

hodin. Jenom se dívali, jenom se dívali, že už je chlapeček chycen na obelstěn, v té bílé zástěře kolem krku.

Tři sudičky u kolébky, hoj hoj stály mi, podle tvaru mojí lebky, hoj hoj věštili. Já jsem zrovna dělal kaku, hoj hoj do plének, nechápal jsem smysl jejich hoj hoj myšlenek. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. První babka byla mírně hoj hoj obézní, snad proto mi přivěštila ruku princezny. Ať s ní strávím ve svém loži hoj hoj, co to dá, čili jak to zpívá Samson, hoj hoj pohoda. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Druhá babka byla zloduch hoj hoj od kosti, snad proto mi přivěštila samé starosti. Jenom ať se hoších trochu hoj hoj potrápí, ať je jeho princeznička hoj hoj na chlapy. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Třetí řekla holky, vy snad hoj hoj blbnete, víte jaká nemoc vládne hoj hoj ve světě. Ať zavládne v jeho žití hoj hoj jedila, vzala nůž a fik a věžby hoj hoj zrušila. Hoj hoj hola hoj, budoucnost je boj, hoj hoj hola hoj, a tak se chlapče boj. Z toho plyne poučení hoj hoj pro všecky, že každý problém dá se řešit hoj hoj vědecky. Aby nekradl se uřež lidem hoj hoj ručičky, aby nezdrhali za kopečky hoj hoj nožičky.

0: kapela, schodiště,
1: zdraví,
0: Laskov!

0: Já taky do vzorku vlastně, pač já už teďka nic nepíšu, jenom na objednávku. A málo kdy si co, jak si málo objednávají, no tak, ale tuhle si jednou objednali, no a objednali si to diváci, tak jak to dělám při těch večerech na 10 slov. Tak se ty slova sešly, no já jsem z toho byl zoufalý, tak jsem šel nahoru do šatny a tak vám to zahraju teď.
1: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
3: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
4: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence, Kudrna

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

0: veselo, pan kníže pozval kejtíře. Oh, hej, je veselo, dnes vítaní jsme hosti. Oh, hej, je veselo, ač nedali nám talíře. Oh, hej, je veselo, pod slunáma jdou kosti.
1: Od hradu ke hradu putujem, zpíváme a holky muchlujem. Dřív jinam nejedem, dokud tu poslední nesvedem. To radši zaživa do hrobu, než pověsit kytaru na skobu a v hospodě znuděně čekat

0: Ahoj,
1: tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.
2: Bez pach

Chlapci a děvčatka, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Kdysi dávno pánu bohu vypadl z kapsy na dýsek. Kutálel se, zastavil se až na pláži o písek. Ležel tiše do kafatí, vlny dolů nesmetly. Všechny ryby si v něm tenkrát v noci hezky početly. Co je psáno, to je dáno, a proto od těch dob všechny ryby mají nakázáno mlčet jako hrob.
1: Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecem chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Era. Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Ze svého diáře vyškrtávám první umřelé. Na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele. Aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle mi neprozradil sud věji, ach sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Smlhy

podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu a v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou ukrajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní. Udělat je třeba.

stolečky od střížky pizzerii. Můj ostych je závěsem, za kterým právě jsem tenkým, že stačí tvůj dech. Za to, že odlítne, amor chce zprobitné, furt čeká,

že stačí tvůj dech, za to, že odlítne a mor chce zpropitné, furt čeká, tak tropný mu nech. Číšníci zahání židle a stolečky,

někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko, má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

přecí zasnout. Světlo jistě hořelo po celou noc. Madame

0: službu. Nikdy po nikom už nebudu tak sám, madam. Omluvte mi soudis, jak já vám i omlouvám.
1: Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

Ahoj, tady Jirka Urban z kapely Dimitri a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil. Každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene, jít

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili. Na cestě železnicí usínali.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov, čau. No a řekneme to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
1: Dobře.
2: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
2: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
2: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov. Ahoj.
1: Ahoj.

slovo konec někdy zraní srdce citelně. Vednici je zima, horko zase v kotelně. Řekněte mi lidé, co pro konec platí, uprosit ho nejde.

člověk tuším pro sebe. Konec nikdy nebyl, konec nespadnul z nebe. Z konce jedné věci začátek druhé klíčí. Já ruka zimy také úplně zničí.

0: A když se v nás nestratí, jsme bohatí a bohatí a bohatí a bohatí a bohatí.
1: Dobrý den, tady Jirka Šmicer a zdravím všechny posluchače Rádia Tleskov.

0: Rádio Tloskov.
1: Pořádně se opři o ty housle, totiž opři si ty housle o tu bradu. Pozor, dva, tři, teď.

teď bez hodinek, míň než malinká a hodinky, na malé ručičce dvě ručičky, tři ručičky, však dvě jsou Bůh ví, kde, kde. Víte, potřebuji odpočinout. Já to zkusím ještě jednou, ale stejně. A hodinky na malé ručičce. Ne, jak to bylo? Teď jsem to před chvíli říkal. Hodinky mají dvě ručičky. Tři. Ne, to až je potom. Tak já to nechám jako po pauze. Já teďka zahraju něco. Já zkusím něco jiného ve stejné tónině.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Dobrý den, tady Jirka Šmicer a zdravím všechny posluchače Rádia Tleskov.

Ještě jednou dobrý večer. Já jenom úvodem ani nevím, co bych řekl. Snad, že vlastně tohleto, čeho se stanete svědky, tak já jsem provozoval před x lety, když jsem byl v angažmá v Ústí nad Labem a jezdil jsem po tom severu, jako jak byly ty BSP, MDŽ a takový, ty všelijaký kluby. No a s postupem času mě jaksi napadlo, že bych taky mohl třeba to vydat nějak, no a tak. No, takže já jsem trošku nervózní, poč tohle to se bude natáčet, já jsem to tady nikomu neřekl. A já nevím, no, jsou to takový písničky, no, uvidíte sami, já vlastně. Já bych vám tak ze začátku, většinou jsem to už potom dělal tak a udělám to dnes zase, že jsem nabít takový nejdřív, jako takový vzorek těch věcí, aby si publikum zvyklo trošku, no. Takže se pohodlně usaďte a poslyšte můj příběh.

jak Apollo 13, ale jsem spíš jak Apollo 13, ztracený na dráze, na oběžné dráze.

0: Dobrý den, tady Jirka Šmicer a zdravím všechny posluchače Rádia Tleskov.
1: Proudy řeky táhnou k nám tvou nedostižnou tvář.

0: Rádio Tloskov.
1: Jak je to s přáním, s nímž chodíme spát? Jak je to s vyznáním, já mám tě rád? Jak je to s písněmi, co zná náš sluch? Jak je to s plícemi, v nichž nosíme vzduch? Jak je to s malířem, co ztratí svůj zrak? Jak je to s klukem, co zahodí prak? Jak je to s vinařem, co po doušku splet? Jak je to se vším, vám odpovím hned. Kdo mě vyslechne, ten nic nestratí, jen si povzdechne s lehkou závratí. Tak to chodívá běžně kolem nás, vás to nemývá, ale má to hlas. Tak je to s přáním, s nímž chodíme spát. Tak je to s vyznáním,

tak je to s plícemi, v nichž nosíme vzduch. Tak je to s malířem, co ztratí svůj zrak. Tak je to s klukem, co zahodí prak. Tak je to s vinařem, co po doušku splet. Tak je to se vším, no to vemte.

وسطك مقرف بطة صدوم دا صدوم دا dívám se na sebe zvenčí jsem v čínským znamení pes a z toho

0: jsem tvá extáze. Pojď, budeme lítat po Praze. Pravdu alchymisté říkali, najdeme uprostřed spirály, našlapovat budem po špičkách, neboť máme strach.
1: Agnes.
0: Extáze, pojď, budeme lítat po Praze. Rozdělíme si ji na zóny, vždyť je teprve půlka sezóny.
1: A našlapovat budem po špičkách, neboť mám

0: tvá extáze.
1: Pojď, budeme lítat po Praze. Vymeteme všechny doupatá, prostě proto, že jsme košťatá.
2: A našlapovat budem po špičkách, neboť máme strach. Jenom po špičkách, neboť máme strach.
3: Prostě máme strach, že nás třeba kous.

0: Praze a tohle byla chůze po Praze. Teď se rozdělíme na půlky a nakonec budou titulky.
1: A nakonec budou titulky. Kdo koho vlastně hrál, kdo který figurky, a že ten příběh se pak stal.

Zavonili ráno na stole laskonky a krem role. Zavonili ráno na stole laskonky a krem role. Zavonili ráno na stole laskonky a krem role. Zavonili ráno na stole.

lochu žádný strachy. Chceš kovboj v koloréru, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

0: Dobrý den, tady Jarka Šmicera a zdravím všichni posluchače Rádia Klasik.
1: Stál jsem na kraji skály a zhluboka dýchal, dost bolely mě svaly. Já svoje šrámy sčítal, po hodně lítým boji, já porazil jsem draka, teď dostanu princeznu a pytel plnej zlata. Díky moc. Tak cítil jsem se, jak hon za málem králem u nohou mi ležel drak a já byl štěstím omámen.

Panenka jimin cesty dneša, lek čaje princezna chce prince, jenže má cesta je plná hostinců a pravděpodobně

kde čekají další draci. Sem tam jsem si dal kávu, asi pro inspiraci. A když byl západ slunce a protáhly se stíny, já cítil jsem, že celý svět čeká na hrdinu.

starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám jizvu na rtu, když při mě stál.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové S

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a

0: Je mi smutno, pani Brigito. V hradní síni je chlad, až zuby dekotají. Je-li smutno Šaškovi, je smutno dvojnásob. Povídej něco pro zkrácení chvíle a pro zahřátí. V tom se přece vyznáš, nemám pravdu?
1: Ach, Šašek lichotník. Ale když nedáš jinak? Vzpomněla jsem si na zvláštní příběh. Vypráví se u nás už od starých časů. A mazaný kocour je v něm hrdinou.
0: To si nechám líbit.
1: Tak poslouchej. Byl jednou jeden mlynář.
0: Jako bych ho viděl.
1: A ten měl tři syny. Dva byli chytří, třetí prostáček, tichý a skromný.
0: Zkrátka trochu hloupý.
1: Michal mu říkali a nebrali ho vážně. Po otci synům zbylo dědictví. Mlýn, osel a kocour. Mně patří mlýn, řekl nejstarší. Prostřední si vzal osla. Ten je můj, zvolal. A nejmladšímu zůstal jenom kocour.
0: Ten to tedy schytal. Myslím mládence.
1: Jenom nesuď předem. Vyčkej a uvidíš. Možná se velice mýlíš.
2: Tak to ne. To není spravedlivé, bratři. To opravdu ne. Mlýn a osel by nás uživili všechny tři. Ale co s kocourem?
0: Dovol mi hádat, paní. Vysmáli se mu.
1: Aby ne, Michal si šel postěžovat k rybám v náhonu. A kocour za ním.
2: Co s tebou, chlupáči? S tebe můžu mít jedině kožešinku na čepici.
3: To bys mě urazil.
2: Hele, ty mluvíš.
3: Proč bych nemluvil? Umím i jiné věci. Jsem jenom kocour a předzdovedu, co možná ani lidé nesvedou. Mlynář věděl, proč si mě tu drží. Dej mi pár bot, pořádný pytel a uvidíš, co kocour dokáže.
2: Pytel? Boty? K čemu by ti byly?
3: Však uvidíš. Když o mne ti dva chytří nestojí, pomohu tomu, kdo mi dá svou péči. I kocour dovede být vděčný.
2: Ale k čemu boty?
3: Špatně se bosou nohou šlape do trní. Tady nám štěstí nepřeje. Chceš bratrům dělat podomka? Štěstí si člověk musí vydobít. Cesta je dlouhá a bez bot bych se mohl popíchat. Boty mě budou jenom k prospěchu a tobě taky, to mi věř.
1: Michal se dlouho nerozmýšlel. Když kocour dostal, co si přál, obul si boty, směle vykročil a s pytlem přes rameno vyrazil na kraj lesa. Položil pytel na zem, podepřel otvor klacíkem a pytel vystlal dobrotami, co vábí králíky. A natáhl se vedle, ležel jako mrtvý, nic se nehýbal. Leží tak, leží, očkem mžourá kolem. A už jeden malý neposeda s dlouhýma ušima hopká kolem pytle. Cítí čerstvé mlíčí, otruby v pytli přenáramně voní. Králík nakukuje, dodá si odvahy, kousek popoleze, a kocour vyskočí, popadne pytel a vítězně s ním mává nad hlavou.
2: Je můj, je můj. Ale co s ním uděláš?
3: To už je má starost. Slíbil jsem? Slíbil. Mám teď, můj pane, vážné poslání. Když chvíli posečkáš, možná, že budeš hodně překvapen.
0: Že ty mě, paní, pěkně napínáš. Pověz, co bylo dál.
1: Kocour se vydal cestou necestou až na královský zámek. Strážný u brány se trochu podivil. Kocour v botách a rovnou ke králi?
3: Mám důležité poslání. Nesu vzácný dar. A aby neutekl dříve, než ho předám, musím mluvit s králem osobně.
1: Dar pro krále? Strážný se bál jen neudělat chybu. Dovedl tedy kocoura do královských komnat. A král byl toho dne v dobrém rozmaru. Milostivě kocourovi poskytl své ucho.
0: Ale to snad ne.
1: Nechceš rozumět. Poskytl mu slyšení.
0: A tak to tedy ano. Však už jsem se bál o královi uši.
3: Nejmilostivější, pane králi, přicházím jako posel svého pána.
4: A kde pak je tvůj pán?
3: Hrabě Zvantrok.
4: Zvantrok?
3: A na náhonu.
4: Na náhonu?
3: Je mým dobrým pánem.
0: To byl ale šibal, takhle si vymýšlet.
3: Na důkaz oddanosti, přízně a aby panu králi prokázal svou úctu, posílá můj dobrotivý pán nepatrný dárek ze svých revírů.
4: Hrabě z Vantrok? Že ho ani neznám.
3: Teprve nedávno dosáhl hraběcího titulu. Snad mohu říci, aniž bych se chlubil, že je to člověk srdce dobrého, ctnostný, nepovýšený, skromný až přes příliš. Jeho jediným přáním je udělat radost králi, kterého si váží.
4: Hrabě z Vantrok? Opravdu nevím, ale řekni pánovi, že děkuji. Hrabě z Vantrok.
3: A na náhonu k vašim službám, veličenstvo, k vašim službám.
1: Kocourovi se šibánská lest povedla, jak náleží.
0: To nebyl kocour, ale lišák, paní Brigitto.
1: Bylo to ponejprv, ne však naposled. Za pár dní přišel kocour znovu a pak ještě mnohokrát.
2: Nesu pár koroptví.
1: Král nevycházel z úžasu. A jindy zase.
3: Kousek srnčího dnes posílá můj pán.
1: Ten hrabě z Vantrok se králi začínal líbit. A toho ještě neznal.
3: Pár kachen divokých.
1: Strážní začali kocoura zdravit už zdaleka. A kocour vedl promyšlenou řeč.
3: Můj pán je znamenitý, velmi skromný člověk.
1: A jindy zase.
3: Má tolik polí jako málo kdo. Jeho lesy byste neprojel za jeden den.
4: Opravdu?
3: Vesnice jako byste vymaloval.
4: Skutečně?
3: Každý druhý den je na zámku koncert a jednou do měsíce bál.
4: No toto.
3: Ještě tak najít hodnou nevěstu.
1: Kocour věděl, kam míří. Král měl totiž dceru. Princeznu, o které se široko daleko říkalo, že je nejkrásnější na světě.
4: Milá dcero, mám s tebou vážné úmysly.
1: Řekl král a po očku se díval, co to udělá.
4: Ten hrabě z Vantrok a na náhonu zdá se být slušný pán. Nechtěla by se s ním seznámit?
1: Princezna nebyla proti. Kocourův pán však zatím nosil pytle do mlýna.

0: utíkal, co mu nohy stačily za Michalem. Ten právě řezal dříví.
1: Odlož tu pilu, už je čas. Štěstí máš na dosah, stačí jen ruku natáhnout.
2: Už si mi toho tolik nasliboval.
1: A teď je čas. Budeš se koupat v řece na místě, které ti ukážu. Pamatuj, že jsi hrabě. Ostatní nech na mě.
2: Když myslíš, chlupáči, já to tedy zkusím.
0: Stalo se, jak kocour nakázal. Michal se koupal v řece a královský kočár jel zrovna okolo.
3: Taková náhoda.
0: Kocour, který čekal za křovím, vyběhl na cestu a usilovně křičel.
1: Pomoc! Pomoc! Lidé, pomozte! Můj pán se vtopí! Hrabě Zvantrok přijde o život!
3: Cože? Můj nejlepší přítel? Všichni na pomoc! Na pomoc! Na pomoc! Všichni!
0: Zbrojnoši a sluhové, bylo jich dobře na půl tuctu, královský kočí a dokonce i starý komorník naskákali do vody, aby zachránili hraběte. V tom mumraji si nikdo nevšiml, že je tam vody sotva po pás. Kocour zatím přistoupil ke kočáru. Král byl celý bledý a princezna útlá jako proutek sotva dýchala.
1: Můj vzácný pane, díky. Díky tvé dobrotě, můj pán, bude zachráněn. Vaši moudrost a rozvahu lze jen velebit. Je tu však ještě jedna bolest. Můj pán byl okraden.
3: No toto...
1: Sotva odložil svůj drahý šat a vstoupil do vody. Smečka drzých pobertů zmocnila se oděvu i šperků. Banda zlodějská, nic jí není svaté. Jak teď může stanout před vaší tváří, pane?
3: To vymyslel náramně. A co král?
4: Zde je můj plášť.
0: Vyjeveného Michala odvezli na zámek a hodnostáři královského šatníku oděli do mělého pana hraběte nejkrásnějšími šaty, které se na zámku dali najít. Michal byl pohledný mládenec a v drahých šatech vypadal jako šlechtic.
3: Teď už to mohu dopovědět sám. Hádám, že princezně se zalíbil. Moc takových mládenců tam asi nebylo.
0: Hádáš správně. A nebylo to jenom kvůli šatům. Zamilovala se do něho.
3: A Michal do ní.
0: Protože oba byli srdce dobrého. Stačilo k tomu jen pár dní.
3: A král?
0: Ten vůbec nebyl proti, naopak. Vyjeli si spolu všichni tři. Kocour měl radost, jak se všechno dobře daří. Měl za to, že si Michal štěstí zaslouží. Běžel proto ve svých botách daleko před kočárem. Sotva doběhl k vesničanům, kteří za lesem sekali louku, vyskočil na balvan a začal prskat.
3: Jako bych ho viděl.
1: Jak neřeknete králi, až se bude ptát, že louka, kterou sečete, patří hraběti z Vantrok a na náhonu. Oči vám vyškrábu.
0: A král opravdu sotva dojeli, se ptal, čí je to louka. Pana hraběte z Vantrok, volali všichni. Nikdo nestál o to, aby ho kocour v botách poškrábal.
3: A král?
0: Nestačil se divit.
4: No toto. Máte hezké louky a veliké.
2: Sena máme dost.
0: Michal se málem zakoktal. Pořád si nemohl zvyknout, že je hrabětem. A tak to šlo celou cestu pořád dál.
1: Jak neřeknete králi, až se bude ptát, že tohle pole a to obilí je hraběte z Vantrok, naženu vám do obilí myši a nesklidíte ani klas.
0: A když dojel král a chtěl vědět, čí to obilí je, ženci jeden přes druhého volali: pana hraběte z Vantrok!
4: No toto, máte krásná pole.
0: A kocour upaloval před kočárem, až se mu od bot prášilo a král se nestačil ptát a nestačil se divit ohromným statkům svého přítele.
4: No toto...
0: Mlýny, hamry, kovárny, pole, louky, celé vesnice, všechno jako by patřilo hraběti z Vantrok.
3: A na náhonu.
0: A na náhonu. A na náhonu. A kocour pádil, utíkal a běžel. Ocasem za sebou cestu zametal, aby po něm stopa nezůstala. Až doběhl k velikému zámku. Zámek byl krásný. Podivné však bylo, že nikdo není v jeho zahradách. Že na terase nevyhrává hudba.

0: okna zavřená. Jakoby na zámek padlo divné prokletí. Nebylo vidět panstvo ani sloužící, zahradníky, zbrojnoše, lovce, všude jen ticho, jako před bouří. Kocour se obrátil k těm, co spravovali cestu vymletou od vody.
1: Povězte mi, kdo je tady pánem?
0: Nikomu nechtělo se do řeči.
1: Co pak máte pusu zašitou?
0: Váhavě se rozpovídali. V celém světě prý není většího boháče nad majitele toho zámku. Patří mu všechny louky, lesy, pole i řeky, kolem kterých král s princeznou a Michalem projížděli. A je to čaroděj, zlý čaroděj. Kdo se mu znelíbí, toho začaruje nebo krutě potrestá. Dokonce se povídá, že je to lidožrout.
2: Aj.
0: Všichni se ho bojí. Nikdo se mu neodváží postavit. A tak už to trvá mnoho, mnoho let. Jako čaroděj se umí proměňovat v různá zvířata a pak slídí, špehuje a naslouchá, co si lidé o něm povídají. Možná ohlíželi se, možná, že je to támhle ten krkavec.
2: Lidožrout, čaroděj. Já čekal dobrý konec, paní.
0: Možná, že se dočkáš. Kocour si sedl u cesty na kámen a mudroval. Když domudroval, vstoupil do zámku a hned k čaroději.
3: Co tady chceš?
0: Čaroděj. Byl zarostlý. Oči mu žlutě svítily. Hlavou sál málem ke stropu. Ramena tak dovrat stodoly. Kocour se tvářil úslužně.
4: Jsme na cestách, můj pán a já. Považovali bychom za velikou nezdvořilost jet jen tak okolo a nezastavit se. Nesložit poklonu pánovi líbezné krajiny a nádherného zámku.
3: A dál?
4: Slyšel jsem, račte odpustit, že vaše výsost je obdařena zvláštní schopností a zvědavost mi nedá, abych se aspoň nezeptal. Povídá se, a snad to není pouhopouhý tlach, že se umíte proměňovat v různá zvířata.
3: Snad je to pravda? Možná ne. Co z toho?
4: Nedivte se mé zvědavosti, pane. Viděl jsem kouzelníky v arabských zemích a divotvorce v Indii. Dokázali mnohé, ale tohle ne. Nemohu tomu uvěřit.
2: Šikovně klade vějičku.
3: Mohu ti to snadno dokázat. Parbli! Sakrbli!
0: V jediném okamžiku stál proti kocourovi místo čaroděje obrovský lev.
2: Takovou bestii mile rád oželím.
0: Kocour se tak vyděsil, že vyskočil rovnou na střechu. Boty se k procházkám po střechách příliš nehodí. Měl se tedy co držet, aby nespadl. Když čaroděj viděl, jak jeho proměna zapůsobila, přijal zase svoji podobu a kocour opatrně a váhavě slezl ze střechy.
4: Musím přiznat, že něco takového jsem ještě neviděl. Slyšel jsem ale, že jeden kouzelník v indickém městě sem tam šátrá, také něco takového dokáže. Proměnit se ve velké zvíře není prý tak obtížné, říká on. Ale proměnit se v něco malého, například v myš nebo něco podobného, to prý je mnohem těžší. To asi nesvedete ani vy.
3: Nic není nemožné. Aspoň pro mne.
0: Nadýchl se, zamumlal a v tom okamžiku se proměnil v myš. Kocour po ní skočil, zakousl se do ní a bylo po myši. A bylo po krutém čaroději.
2: Tomu já říkám znamenitá svačina. Aj, to se mi ulevilo. Jak vlastně chutná takový čaroděj?
0: A pak už to šlo ráz na ráz. Před zámkem zarachotil kočár a bylo slyšet krále.
5: Nádherný zámek. A já ho ani neznám. Přiznám se, hrabě, byl jsem pecivál. O sousedech nevím skoro nic. Čí je to zámek, nevíte?
0: Michal nevěděl, co na to říct, ale to už kocour otvíral dveře do kořán a hluboce se klaněl.
4: Vítám vás, vaše královské veličenstvo, na zámku hraběte z Vantrok.
2: A na náhonu. Tak tomu říkám příběh s dobrým koncem.
0: Se skonem lidožrouta ožili začarovaní sluhové a muzikanti. A pro nového pána s radostí schystali skvělou hostinu. Muzikanti vesel vyhrávali, stoly se prohýbaly pod nejrůznějšími lahůdkami a král vykřikoval nadšením nad dobrým vínem ze zámeckých sklepů.
2: A ti dva, co se do sebe zakoukali? No, ti dva přece.
0: Hned toho dne byla na zámku velkolepá svatba. Michal se však ještě předtím princezně přiznal, jak to všechno bylo.
2: No toto.
0: Ano, nediv se. A princezna řekla, že to nevadí. Dobré srdce prý je nad šlechtické erby a láska nad všechny tituly.
2: A kocour?
0: Kocour, když viděl, že je všechno na nejlepší cestě, sundal boty. Možná, že se teď rozvaluje na sametové podušce a za své služby se nechá obsluhovat jako hrdina. Možná, že teď brouzdá někde světem a hledá někoho, kdo potřebuje, aby ho chytrý kocour k štěstí popostrčil, když je v nouzi a sám si nedovede poradit.
2: Mňau.

Dívám se do zrcátka, dívám zkrátka na svůj zjev. Na tom skle se mi zdají

zrcátka do očí, které, ač mé, jsou zřejmě civí, tak nepříjemně spod obočí. Dýchnu, ať rychle mizí.

Jsem si myslel, že už přesně vím, jak žít. Že už přesně vím, co chci, či nechci mít. Večer klidně uléhat a ráno ještě klidněji vstávat. A s rozvahou si brát a s rozvahou také dávat. Jo, to se lehce mluví, lehce řekne. A když to zazní z úst, tak je to jasné, pěkné. I sám golem snad časem svou sílu ztratí. A co bylo, tak se opak náhle zvrátí. Nesuďte mě, prosím, lidé, za čin, že jsem steky roztrh šátek matčin, že snad posté od co hůl pálím, že se opíjím

0: dění. Ve mu člověk vytrhá, co léta sází, a kde by mohl jít zpříma, zbytečně se plazí. Ve mu člověk vytrhá, co léta sází, a kde by mohl jít zpříma, zbytečně se plazí.
1: Marta Kubišová zdraví posluchače a posluchačky Rádia Tleskov a přeje vám příjemný poslech.

se na co myslím, inop myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, mám v srdci časovanou minu, kdy to přijde si.

když mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, syno, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku, přidej plynu, nerozlížej se a jeď.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau!
1: Vau!

Veličenstvo kat, vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo kat. Kde v kruhu tupých hlav tlí veličenstvo kat.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

Delfín ma, a delfínice fína sebe pískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko-delfíním a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín ma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

příběh třetí. Jak vyzrát na motýly. Tatínek zahradník naslinil prst, vystrčil ho z okna a řekl: dneska tam fouká motýlí vánek. Motýlí, podivil se Radovan. Tak, to je tak jemný vánek, že ho nejspíš dělají motýly křídlama, odpověděl tatínek. A asi měl pravdu, protože nad tím naším zahradnictvím poletoval, kroužil a třepetal se celý oblak bělásků. Chlapeček vyběhl ven a rovnou do toho bílého a tichého hejna, které nedělalo vůbec žádný hluk a jen tiše způsobovalo motýlí vánek. A kdo ví, jestli to nebyly motýly ochočení nebo co, protože Radovanovi klidně usedali do vlasů i na ruce. To je krása, motal se zahradnický klouček mezi bělásky a jednoho musel odfouknout ze špičky nosu, jelikož ho šimral. Ty se raduješ a podívej naše zelí, povzdechl si tatínek. Je to k pláči. Radovan nechal motýly a sklonil se k záhonu zelí a tu viděl, že po zelných hlávkách stékají smutné, průzračné krůpěje, což nebylo nic jiného než zelné slzy. Nebreč, zelí, pohladil Radovan jednu kadeřavou hlavu. My tě přesadíme. A vykročil do kůlny pro rýč. Kam bys ho chtěl přesazovat, zastavil ho otec. Dál od cibule, tati. Nikdy nedávej zelí k cibuli. Maminka u cibule taky pláče, to přece víš. Ačkoliv neměl zahradník právě nejlepší náladu, musel se tomu zasmát a hned také musel synkovi vysvětlit, že zelí nepláče kvůli cibuli, ale kvůli běláskům, protože jsou škodliví až hamba. Škodliví? Vzdychl Radovan a zklamaně se podíval na ten tichý bílý oblak, který vypadal ve výšce nad zahradnictvím jako nečekaná malá sněhová přeháňka. A jak, hochu, řekl tatínek, snesou nalupení vajíčka a až se z nich vylíhnou housenky, všechno zelí nám sežerou. Potvory, kdo by to do nich řekl? Ulevil si Radovan, ale pak povídá, neboj se, tati, já na ně vyzraju. A posadil se na stočenou hadici, dal si bradu do dlaní a přemýšlel. Přemýšlel dlouho. Tatínek během toho přemýšlení stačil prosít dvě kolečka kompostové hlíny a motýly se zatím usadili na zelném záhonu. Co to děláš? Zajímal se zahradník. Zraju, odpověděl Radovan. Jsi snad hruška, kroutil hlavou otec. Nejsem hruška, ale zraju, abych na ně vyzrál. A v tom pod sebou zaslechl zahuhlání. Neseď a pusť mě na ně, huhlala hadice. To je nápad. Radovan vyskočil, přivolal na pomoc psa Kvika a společnými silami otočili kohoutkem. Vodní proud motýly pěkně překvapil. Vyletěli vzhůru a začali kroužit ve výšce přímo nad Radovanem. Aby je zasáhl, musel Radovan mířit rovnou nad sebe, čímž došlo k zajímavému úkazu, že byl na rozdíl od motýlu brzy mokrý. Akorát nastydneš, řekl tatínek a zastavil vodu. Ještě, že bylo sluníčko. Radovan se sušil a během toho sušení nepřátelsky sledoval drzé bělásky, kteří vycítili, že je na ně krátký a tiše přistáli na zelných halávkách. Někteří se jen tak slunili, ale někteří seděli podezřele soustředěně a poslepičím způsobu přikrčeně a to nejspíš znamenalo, že už snášejí vajíčka. Kviku, vem si je, dostal Radovan nápad. Pes se okamžitě probral z pospávání a už lítá mezi řádky. Kudy běží, tam se motýly zvedají, kudy neběží, tam zase usedají. Tati, hele, jak je Kvik krásně vyrušuje od snášení vajec. Jenže pes měl za chvíli dost. S vyplazeným jazykem se dobelhal k boudě a když pupak mezi slechy usedl motýl, mávnul nad tím packou a odevzdaně zavřel oči.
To bílé, neodbitné mračno bělásků si podle všeho řeklo, že nepřítel už vystřílel všechen prach a znovu začalo klást do záhybů zelných listů své malé žluté miny. Jak to ta Kateřinka dělá, že přichází vždycky jako na zavolanou? Právě teď otevřela vrátka a řekla, máte salát? Máme smutek, odpověděl Radovan. Potřebujeme odehnat motýly, ale nevíme jak. My jsme si už pověděli, že Radovanova nejlepší.